pomyslich preboleo sám nás. Nedaďavo míra, koni tebi, sklopim oči.